Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Mám pocit, že nežijí. Mám pocit, že nežijí.

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a víkendový relax.
1: Krištof Michal z kapely Portless zdraví Rádio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
2: Freedom, is it worth believing, or is it all just for show?

0: Když střechu, tak splechu. Tato střechy na Pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kuchyně a jídelna základní školy Slovan prošla modernizací. Hřiště v Rybárnách prošlo obnovou. A Berení Zlín prohráli s Kolínem po prodloužení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kuchyně a jídelna základní školy Slovan v Kroměříži prošly během letních měsíců modernizací. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky, ale také úpravu prostoru a nové vybavení. Kuchyně získala například nové pracovní stoly, regály, pojízdné příborníky a zásobníky na nádobí. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly více než 2 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: V uherskohradišťských rybárnách je dokončena obnova dětského a sportovního hřiště. Původní písek a asfalt nahradili moderní pryžové povrchy, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Sportoviště nově nabízí například branky pro fotbal, florbal a házenou, basketbalové koše nebo sloupky pro volejbal a nohejbal. Obnova stála téměř 2,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje projekt zaměřený na rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomocí jim má lépe se orientovat v dostupných službách a podpoře v důležitých životních etapách dítěte. Součástí projektu bude například sociální práce ve školách, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli nebo vzdělávání odborníků. Do projektu se zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína doma podlehli Kolínu 2-3 po prodloužení. Berení přitom ještě ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení. V něm ale rozhodl hostující Petr Kolman. Zlín tak po 7 porážkách v řadě získal alespoň jeden bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích naší čisté mysli, strach oblaší před všem.

ze známek, než bármenů básních šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

Dá láskou bolestnou, neopětovanou, pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda, chuť a vůni tvou.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Radio Kroměříž.
1: Proboha, se střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, proboha, dejte mi dávku. Mojí duši taky kostem. Od malatínu jsem k závislostem. Od malatínu

Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 1 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

vykročíme pravou a přidáme levou ručku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži využívá stále více lidí. Modernizace sportovní haly v Uherském Hradišti je dokončena. A nohejbalisté Otrokovic skončili druzí.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Služba Senior Taxi v Kroměříži zaznamenala výrazný nárůst jízd. V září se uskutečnilo 379 jízd, což je více než dvojnásobek měsíčního průměru od ledna do konce srpna. Jedna jízda stojí 30 korun a službu mohou využívat lidé starší 65 let a držitelé průkazu zdravotně postižených. Senior Taxi jezdí v pracovní dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má nový sportovní povrch. Původní podlaha po téměř 30 letech provozu už nevyhovovala a nahradil ji nový polyuretanový systém. Součástí rekonstrukce bylo také nové vyznačení sportovišť a úprava vybavení například branek, laviček nebo volejbalových sloupků. Rekonstrukce stála 4,26 milionů korun, přičemž 1,8 milionů přispěl Zlínský kraj.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ve druhém kole financování rozdělit poskytovatelům sociálních služeb téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu na služby, jejichž kapacita vznikla během letošního roku. Návrh ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Peníze mají podpořit například odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Mezi příjemci jsou také sociální služby města Kroměříže a Charita Uherské Hradiště. Po prvním a druhém kole tak kraj v hlavním programu rozdělí na sociální služby v letošním roce více než 1,88 miliardy korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nohejbalisté Otrokovic zakončili sezónu ve Zlínském krajském přeboru na druhém místě. Ve finále soutěže nestačili na Slavkov u Brna, který sérii vyhrál na dva vítězné zápasy a získal krajský titul. Otrokovičtí tak sezónu zakončili stříbrnými medailemi.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Svět techniky na Radiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
1: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
1: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsou miliony důvodů, proč měl bych zůstat. A další miliony, proč měl bych jít.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, mám takový fenomén, znáte to všichni, musíte na něco čekat, spousta z nás to nesnáší. Tak schválně, jak dlouho byste byli ochotní stát ve frontě kvůli něčemu dobrému? 10 minut, půl hoďky. Sociální sítě teď v Británii vytváří takový zájem o některé podniky, že Guardian popisuje i případy lidí čekajících dlouhé hodiny kvůli jedinému virálnímu jídlu. Jo, kvůli jídlu. Jeden londýnský podnik počítal s prodejem asi 50 wrapů denně, ale po rozšíření na sociálních sítích jich začal prodávat kolem 400, takže už možná neplatí, že stojíme ve frontě, protože tam je dobré jídlo. Někdy tam stojíme zkrátka, protože tam už stojí všichni ostatní. Dřív se stálo na banány, teď se stojí na wrapy, ale ten důvod, proč se stojí v těch frontách, je naprosto jiný. No, já nevím, já si radši stoupnu k plotně a ten wrap si udělám doma, ale každopádně jo, i tohle se zkrátka děje. Je to teda neskutečný. A já vám přeji, abyste dneska v žádné frontě nestáli, ale tyjo, kdybyste tak stáli frontu na poslech rádia Kroměříž, to by bylo parádní. A buďte s námi, super muzika letí k vám. Hezký den.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo?

0: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kuchyně a jídelna základní školy Slovan prošla modernizací. Hřiště v Rybárnách prošlo obnovou. A Berení Zlín prohráli s Kolínem po prodloužení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kuchyně a jídelna základní školy Slovan v Kroměříži prošly během letních měsíců modernizací. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky, ale také úpravu prostoru a nové vybavení. Kuchyně získala například nové pracovní stoly, regály, pojízdné příborníky a zásobníky na nádobí. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly více než 2 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: V uherskohradišťských rybárnách je dokončena obnova dětského a sportovního hřiště. Původní písek a asfalt nahradili moderní pryžové povrchy, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Sportoviště nově nabízí například branky pro fotbal, florbal a házenou, basketbalové koše nebo sloupky pro volejbal a nohejbal. Obnova stála téměř 2,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje projekt zaměřený na rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomocí jim má lépe se orientovat v dostupných službách a podpoře v důležitých životních etapách dítěte. Součástí projektu bude například sociální práce ve školách, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli nebo vzdělávání odborníků. Do projektu se zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína doma podlehli Kolínu 2-3 po prodloužení. Bereni přitom ještě ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení. V něm ale rozhodl hostující Petr Kolman. Zlín tak po 7 porážkách v řadě získal alespoň 1 bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je na světě nejpopulárnější? Nejpopulárnějším sportem je fotbal. Nejpopulárnějším nápojem je čaj. Co se týká jídla, tak nejpopulárnější je pizza. Banán je nejpopulárnějším ovocem. Když zajdeme do fast foodu, volba je jasná, je to burger. Mezi sladkostmi je nejpopulárnější čokoláda. Další kategorií jsou mazlíčci. Tady kraluje pes. Která barva na světě je nejpopulárnější? Modrá. Kam na prázdniny? Nejpopulárnější destinací je Paříž. Který druh hudby je nejpopulárnější na světě? Je to pop. Angličtina je jasnou volbou pro nejpopulárnější jazyk. Mezi květinami je jasnou volbou královna květin růže. A nejpopulárnějším svátkem na světě jsou Vánoce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

statostrechy.cz. Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: www.radiokroměříž.cz

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži využívá stále více lidí. Modernizace sportovní haly v Uherském Hradišti je dokončena. A nohejbalisté Otrokovic skončili druzí.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Služba Senior Taxi v Kroměříži zaznamenala výrazný nárůst jízd. V září se uskutečnilo 379 jízd, což je více než dvojnásobek měsíčního průměru od ledna do konce srpna. Jedna jízda stojí 30 korun a službu mohou využívat lidé starší 65 let a držitelé průkazu zdravotně postižených. Senior Taxi jezdí v pracovní dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má nový sportovní povrch. Původní podlaha po téměř 30 letech provozu už nevyhovovala a nahradil ji nový polyuretanový systém. Součástí rekonstrukce bylo také nové vyznačení sportovišť a úprava vybavení například branek, laviček nebo volejbalových sloupků. Rekonstrukce stála 4,26 milionů korun, přičemž 1,8 milionů přispěl Zlínský kraj.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ve druhém kole financování rozdělit poskytovatelům sociálních služeb téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu na služby, jejichž kapacita vznikla během letošního roku. Návrh ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Peníze mají podpořit například odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Mezi příjemci jsou také sociální služby města Kroměříže a Charita Uherské Hradiště. Po prvním a druhém kole tak kraj v hlavním programu rozdělí na sociální služby v letošním roce více než 1,88 miliardy korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nohejbalisté Otrokovic zakončili sezónu ve Zlínském krajském přeboru na druhém místě. Ve finále soutěže nestačili na Slavkov u Brna, který sérii vyhrál na dva vítězné zápasy a získal krajský titul. Otrokovičtí tak sezónu zakončili stříbrnými medailemi.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: I teď se skvěle osvěžíš.

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 1119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Počky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
1: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kuchyně a jídelna základní školy Slovan prošla modernizací. Hřiště v Rybárnách prošlo obnovou. A Berani Zlín prohráli s Kolínem po prodloužení.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kuchyně a jídelna základní školy Slovan v Kroměříži prošly během letních měsíců modernizací. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky, ale také úpravu prostoru a nové vybavení. Kuchyně získala například nové pracovní stoly, regály, pojízdné příborníky a zásobníky na nádobí. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly více než 2 milionů korun.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherskohradišťských Rybárnách je dokončena obnova dětského a sportovního hřiště. Původní písek a asfalt nahradili moderní pryžové povrchy, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Sportoviště nově nabízí například branky pro fotbal, florbal a házenou, basketbalové koše nebo sloupky pro volejbal a nohejbal. Obnova stála téměř 2,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje projekt zaměřený na rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomocí jim má lépe se orientovat v dostupných službách a podpoře v důležitých životních etapách dítěte. Součástí projektu bude například sociální práce ve školách, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli nebo vzdělávání odborníků. Do projektu se zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína doma podlehli Kolínu 2-3 po prodloužení. Berani přitom ještě ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení. V něm ale rozhodl hostující Petr Kolman. Zlín tak po 7 porážkách v řadě získal alespoň jeden bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na Pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, Kroměříží totiž začala rekonstrukce Pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například volkartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky na rádiu Kroměříž je tady, pojďme se na to podívat. Seznamovací aplikace už dávno nejsou jen rychlou cestou k novým známostem. Čím dál víc lidí popisuje, že místo naděje přináší únavu, tlak a pocit, že hledání partnera připomíná druhou práci. Nekonečné přejíždění profilu, krátké konverzace bez výsledku a neustálé čekání na další zhodu mohou vést až k takzvanému vyhoření se seznamovacích aplikací. Zajímavé je, že tento stav se podobá pracovnímu vyhoření. Člověk je emočně vyčerpaný, začíná být cynický a má pocit, že nic z toho, co dělá, nefunguje. Odborníci proto radí nebrat aplikace jako jediný způsob seznámení, používat je vědomě a včas si dát pauzu, pokud po jejich zavření přichází spíš prázdno než dobrý pocit. Pointa je jednoduchá, technologie má seznamování usnadnit. Ale když začne člověka vysávat, je čas zkrátka zvednout oči od telefonu a vrátit se víc do reálného světa.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži využívá stále více lidí. Modernizace sportovní haly v Uherském Hradišti je dokončena. A nohejbalisté Otrokovic skončili druzí.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Služba Senior taxi v Kroměříži zaznamenala výrazný nárůst jízd. V září se uskutečnilo 379 jízd, což je více než dvojnásobek měsíčního průměru od ledna do konce srpna. Jedna jízda stojí 30 korun a službu mohou využívat lidé starší 65 let a držitelé průkazu zdravotně postižených. Senior taxi jezdí v pracovní dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne.
0: Uhersko Hradišťko.
1: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má nový sportovní povrch. Původní podlaha po téměř 30 letech provozu už nevyhovovala a nahradili ji nový polyuretanový systém. Součástí rekonstrukce bylo také nové vyznačení sportovišť a úprava vybavení například branek, laviček nebo volejbalových sloupků. Rekonstrukce stála 4,26 milionů korun, přičemž 1,8 milionů přispěl Zlínský kraj.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ve druhém kole financování rozdělit poskytovatelům sociálních služeb téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu na služby, jejichž kapacita vznikla během letošního roku. Návrh ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Peníze mají podpořit například odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Mezi příjemci jsou také sociální služby města Kroměříže a Charité Uherské Hradiště. Po prvním a druhém kole tak kraj v hlavním programu rozdělí na sociální služby v letošním roce více než 1,88 miliardy korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nohejbalisté Otrokovic zakončili sezónu ve Zlínském krajském přeboru na druhém místě. Ve finále soutěže nestačili na Slavkov u Brna, který sérii vyhrál na dva vítězné zápasy a získal krajský titul. Otrokovičtí tak sezónu zakončili stříbrnými medailemi.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Kdo byli otcové jednotlivých oborů? Otcem historie byl Herodotos. Otcem lékařství byl další Řek a tím byl Hippokrates. Řecko dalo světu mnoho filozofů, ale za otce filozofie je považován Sokrates. Ekonomie vznikla mnohem později a za jejího otce je považován Adam Smith. Sociologie vědou o společnosti a za jejího otce je považován Auguste Comte. V 19. století začala vznikat psychoanalýza. Sigmund Freud je otcem této vědy. Fyzika má mnoho odvětví. Klasická fyzika má jako otce Isaaca Newtona. Moderní fyzika za svého otce považuje Alberta Einsteina. V Brně působil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Dalším mužem, který působil v Česku, je Jan Amos Komenský. Ten je otcem moderního vzdělávání. Otcem počítačové vědy je Charles Babbage.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: I na Hradišťku jsme si blíž.
8: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

νικάν. A jenom divý pěseň budou poslouchat, co říkám.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
2: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky. Teplo pod drobnohledem, tak by se to dalo nazvat, protože žáci základní školy Mánesova v Otrokovicích budou od nového školního roku pracovat s termovizní kamerou. To je drsný. Díky které uvidí třeba tepelné úniky budov, teplo lidského těla nebo průběh některých chemických reakcí. Škola zároveň pořídí nové projektory, interaktivní tabule a dotykové jednotky a modernizace techniky pokračuje také třeba na základní škole Trávníky. A tohle je přesně ten typ výuky, který může děti bavit víc, než jen koukání do učebnice. Když něco sami změří, uvidí, vyzkouší, tak hnedka, co si myslím, dává větší smysl. Takže termovize, cokoliv. Pokud je to dobré účely, proč ne? Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.

Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kuchyně a jídelna základní školy Slovan prošla modernizací. Hřiště v Rybárnách prošlo obnovou. A Berení Zlín prohráli s Kolínem po prodloužení.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kuchyně a jídelna základní školy Slovan v Kroměříži prošly během letních měsíců modernizací. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky, ale také úpravu prostoru a nové vybavení. Kuchyně získala například nové pracovní stoly, regály, pojízdné příborníky a zásobníky na nádobí. Celkové náklady na stavební práce a vybavení dosáhly více než 2 milionů korun.
0: Uherskohradišťsko.
1: V uherskohradišťských rybárnách je dokončena obnova dětského a sportovního hřiště. Původní písek a asfalt nahradili moderní pryžové povrchy, které jsou bezpečnější a pohodlnější. Sportoviště nově nabízí například branky pro fotbal, florbal a házenou, basketbalové koše nebo sloupky pro volejbal a nohejbal. Obnova stála téměř 2,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj připravuje projekt zaměřený na rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením. Pomocí jim má lépe se orientovat v dostupných službách a podpoře v důležitých životních etapách dítěte. Součástí projektu bude například sociální práce ve školách, setkávání rodin se sociálními službami a zaměstnavateli nebo vzdělávání odborníků. Do projektu se zapojí nejméně 20 pečujících rodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína doma podlehli Kolínu 2-3 po prodloužení. Bereni přitom ještě ve třetí třetině dokázali vyrovnat a poslali zápas do prodloužení. V něm ale rozhodl hostující Petr Kolman. Zlín tak po 7 porážkách v řadě získal alespoň 1 bod.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše rádio Kroměříž. Šikmý kostel najdeme v Karviné. Kostel pochází z roku 1736. Stojí na místě staršího dřevěného kostela. Ten je písemně doložen z roku 1447. Pod kostelem bylo od poloviny 19. století vytěženo 27 uhelných slojí. Výsledkem je slavný náklon o 6,8 stupně směrem na jih. Kostel se kvůli těžbě propadl asi o 37 metrů, tedy o výšku 12-patrového domu. Přesto se ale nezřítil. Uvnitř se zachovala památka. Kamenná křtitelnice pocházející z poloviny 15. století. V roce 1759 byl kostel zasvěcen svatému Petru z Alcantary. Těžba změnila kostel natolik, že jeho věž musela být snížena. V roce 1992 byl na kostel vydán demoliční výměr. Stavba patří mezi symboly Karviniska a tak následná iniciativa jej zachránila. Karin Tučková vydala už třetí díl knihy Šikmý kostel. Je to románová kronika ztraceného města.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Senior taxi v Kroměříži využívá stále více lidí. Modernizace sportovní haly v Uherském Hradišti je dokončena. A nohejbalisté Otrokovic skončili druzí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Služba Senior Taxi v Kroměříži zaznamenala výrazný nárůst jízd. V září se uskutečnilo 379 jízd, což je více než dvojnásobek měsíčního průměru od ledna do konce srpna. Jedna jízda stojí 30 korun a službu mohou využívat lidé starší 65 let a držitelé průkazu zdravotně postižených. Senior Taxi jezdí v pracovní dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Hlavní sál sportovní haly v Uherském Hradišti má nový sportovní povrch. Původní podlaha po téměř 30 letech provozu už nevyhovovala a nahradili ji nový polyuretanový systém. Součástí rekonstrukce bylo také nové vyznačení sportovišť a úprava vybavení například branek, laviček nebo volejbalových sloupků. Rekonstrukce stála 4,26 milionů korun, přičemž 1,8 milionů přispěl Zlínský kraj.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ve druhém kole financování rozdělit poskytovatelům sociálních služeb téměř 22 milionů korun ze státního rozpočtu. Dalších téměř 730 tisíc korun přidá ze svého rozpočtu na služby, jejichž kapacita vznikla během letošního roku. Návrh ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Peníze mají podpořit například odlehčovací služby, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem. Mezi příjemci jsou také sociální služby města Kroměříže a Charité Uherské Hradiště. Po prvním a druhém kole tak kraj v hlavním programu rozdělí na sociální služby v letošním roce více než 1,88 miliardy korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nohejbalisté Otrokovic zakončili sezónu ve Zlínském krajském přeboru na druhém místě. Ve finále soutěže nestačili na Slavkov u Brna, který sérii vyhrál na dva vítězné zápasy a získal krajský titul. Otrokovičtí tak sezónu zakončili stříbrnými medailemi.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Oh, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. Umělá inteligence nám má šetřit čas, ale podle odborníků může zároveň oslabovat schopnosti, které běžně trénujeme vlastním přemýšlením. Když si necháme od nástroje rovnou napsat text, vymyslet nápad nebo zhrnout složitý problém, dostaneme hotový výsledek, ale mozek přijde o samotný proces hledání řešení. Přirovnává se to k posilovně. Když za vás činku zvedne robot, svaly se nezlepší. Riziko není v tom, že AI používáme, ale v tom, že jí příliš rychle předáváme práci, která nás učí soustředění, paměti, tvořivosti a kritickému myšlení. Doporučení je proto jednoduché. Nejdřív si udělat vlastní názor, zkusit problém chvíli řešit sám a teprve potom nechat AI, aby nápady zpochybnila, doplnila nebo zpřesnila. Jinými slovy, umělá inteligence může být dobrý pomocník, ale i špatný náhradník za vlastní hlavu.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech. Na 107 FM. Rádio Kroměříž.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, krásný den. Pojďme na svět techniky. Humanoidní roboti se dostali přímo k operačnímu stolu, což zní děsivě. Při preklinické experimentu pracovali se standardními laparoskopickými nástroji při odstranění žlučníku u prasat v anestézii. Zásadní upřesnění je, že roboti nerozhodovali ani neopravovali autonomně. Jejich pohyby ovládali lidé prostřednictvím teleoperačního systému. Experiment ukazuje, že humanoidní konstrukce určená původně pro obecnější úkoly může technicky fungovat i v prostředí navrženém pro člověka a používat běžné chirurgické nástroje. Studie ale sama upozorňuje na technické překážky před případným klinickým nasazením, takže výsledek nelze interpretovat jako připravenost robota operovat pacienty. Díky bohu, na to si třeba ještě pár let počkáme. Každopádně technika jde dopředu. My na Rádiu Kroměříž taky krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. 103,3, 107 a 88,2 FM.
2: Rádio Kroměříž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Čau, my jsme Minami a zdravíme všechny posluchače rádia.

0: go to heaven. Goats go to hell.
1: Radio Kroměříž. Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž a víkendový relax.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.